0: Keď záhadná anomália preniesie pokojné predmestie do praveku,
1: get out of there, run!
0: Jedna rodina musí držať pokope, aby unikla nebezpečenstvu a našla cestu domov. Anne Hathaway a Ewan McGregor v thrilleri Na konci Oak Street. Od 13. augusta v sieti kín Cinemax. Viac info na cine-max.sk. God's not gonna let us die here.